sa dovolu. Hajte štajkene štadave a najdlejší a najpomalší hučbny kruh so raje v Halberstadče. Tam ste a osobite piščele, kýž zaraja kruh od Johna Cagea, to byše, kado mám prajč, komponist ze zajšieho let stotka a vún je tutun kruh napísal a tun reka, jenže se vizo, tak pomalu, kajš jenož možno a tutun kruh v pohode, virče mi, raje so 630 let. To reka v leče 2640 bude to v konci. 2001 je so započalo pískač, hač unič pískač, znamená v našim zmysle, nemôžeme rec prini zvuk je so to zaro a netko sme pola sedna toho zvuka tu nie so čera zapískal a vyšče vyš to, tisace ľudí šup šilodovali. Vezo tam v cokvi, ale tiež přes livestream, kýž je so usúval, sú celý svišeč tuté a, kýž je so čera zapískal a netko sa so najpada raz mesace čakaj a menice za 14 mesacov so přichodný zvuk přidruží tutým kruhu. A kaž prajná, že 2640 so tutún kruh raje od nás, to nikto viac znamenča tu konc doživič nebude.

0: Sweet Home, Łużyca by tla tešło, też takie rane słońce mi rodzince zase oczekujemy. To będzie krasny, liczny dzień, ale nie tylko najpierw raz podadamy, co dawa wszystko nowo, imenujce na pół sześćich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. Studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nowa šulska vjetnica Serbske zakvadnije šule Krusčicach je Hanka Vočarjova. 35-letna kozarčanka nastupi tute mjestno hižo 1. augusta. S tym zakonči so 5-letna doba zastupnistva šule přes direktorov druhých serbskih zakvadnij šulu. Kajž krajne zarjad za šule akubvanje dales džili, njeste za zakvadnij šuli Budyšinje a Ralbicach v upisanske procedurje išče zakončeni. Tohodla přepoda krajne zarjad překodnje nadavki šulskoho vjednistva Ralbicach Janje Hančikovi a Budyšinje Aleksandri Vauđe. V juliju je Horni Łužicy 6 předov začo za dohromady niče 90 přistajenih krótko dživo přizivivo. Kaž agentura za dživo na naprašovanje z dželi, by to trošku viace nových přizivinjov hač před měsacom. Kelko firmu potom oprođe za svojich přistajenih statne penes za krótko dživo uživa, vie agentura pak hakle trošku pozdžišo. V měrcu by to 1 až 60 předov začo a 900 ľudí. Většina předov za Čeđovacim šemysle. Loni samstnem času by nimale dvojce telko přistajenich regionje vykrutko džile. V džilach zapadnje Horne Łužice je čera neče 2 hodiny duo milina vupadnova. Mjestrujim v Vorklecach, Rožinče, Smerđaci a Nebilčicach. Potrichene by neče 2000 domjacnosću. V biju dopodnja pak bych u Čeže zaso zvuporedžene. Kajž zastaračel Sachsen Energie z džili mejachu mylenje v Syči Kamjenskeje přepinanje. Přičina by najskere, zo su při tvarskich dživach blisko počnici milinovod vopško džili. Tvarske dživa při novom vosadnem domje Radlubin v Ralbicach tja posledni faze. Kajž v obkruči vosadne faro Štěpan Delan su po jednom leče tvara nimale na džin ponje časovom planje. Tu kvilu so išče elektrika doinstaluje, a dživa na vonkunem arealu so dokonča. Nu Radlubin nastanje na mestnje dotalnije brožnje farskeho dvora. Jedno poskoduje tvarenje smije mestno za 80 ľudí a pvači doromade 1,1 milion euro. Kun septembra na domkovance se vosada nuotvo posvečič. V Mužakovje su džile Pyklarovoho parka tukvilu za vopetrovarju zaurene. Nevedro je tam vútoru večo štome vopškodživo a pualivo. Dúčasnje je jenoš areál vokuo nuvoho rodu za publikum přistupny. Kaž zaužba Pyklarovoho parka z džili procuje so, nevečo škode hač do konca do džinja vodstronič. To bych ju povestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca očakuje nas svunčko s mročelemi ve vodmenje, převažnje ma sucho vostač, jenož při ranice kečiske, tam dre zmeja švijele, dale do kraja pak potom nic. Žive slibro stupa bio dnja na 30 stopňu a k tomu zmejme dženca hoj čerstvi vecik. Juca a kajštejš kunstu dženja vostane přečen,

Anitko, mám nikoto pokyve za vás, jedy nímače ešte ničo plánované. A tedy, što za deči, napríklad muzeju zapadne Úžice smidža, si deči, dženca od dvimaj, to vobladač, što je šovak nikto muzeju nevidí, menujúce preparácii skudživanju. Tam môžete si vobladač, kak so zvierata preparuja a so za vedomostné dživo přihoduja. V Črnokomcu je dženca zaso kino večer, po tvoju nebiom kajší žo čera. Dženca sa pokazá da skanúde z Manitu a júd sa potom tešíšte raz a tam vidíte potom film LOL 2.0. Smolerec knihony predstaví sa dženca večer nová kniha. Je to premiéra knihy Dotkania s autorom Milanom Rabalom a ilustrátorkou Petru Švarco. Dženca večer na po 8. knižná premiéra kašprene Dotkania. Tu budíš iné Smolerec knihony. Tež leca zaso proša biosférovom rezervátu Horné Vúzijské hole a háte v Stroži na kinové večer v Liču prenie júce večer 8. s filmom Ganca halbo Brúdo. Serbská dekanátna modžina je leca na zomane vúlet přeprošená, ktož bude nedelu 13. septembra plánované je s busom do Šprovjov. Pola Hamora je, čdež bude zromadný nešpor tamnejší cirkvi přizamkne so čumikovanie z Čelna do nového mesta. Zajímce mili so hadžo pondžele 10. augusta pod takým online přizevič, link na makače na strone posol.de. A pokúkneme na konc týdženia, sa na nás svieča vesne svieče na to piatky, že s vúbeďovaním vo nového šôboru, potom raje potom DJ Romano, sobotu maja mezdu in kikorové turnier a večer vizo z Noa Rie. Nedelu je potom popolňu program Zaušech, z dobu môžete si tam tiež oldtimerov obladač a na ponovejnej kielovanskej čare kielovač. A za to, ktorýka za najlepšo, sa daje potom tiež vizo mytá.

0: Nedom da načmi činu pošeštih. Zohodi so jenička stavi zna vosom a pol leta a dleje povedač. Klinči trochu zatem so ce, če nechtu knore meč kusk za dotla vjernone, abo ga dobi tojič. Ale tajke nešto mame, pola nas v serbskim rozosu napšikvat. Janek Vočo rozpravja o dječacem usuvanju, kiž dota žaneho konca nima.
1: Kujžde štvort grano, a to již od 8. mirca 2018, doživja dječi do dom, kde je malé je drůzne filomilosa. Mirko Brankač kemu od prvního dňa svoj vůz a osobitý charakter spošča, štož je od již úžaduje.
2: Já jsem díky 400 kruč toto filomilosa rečel. Doživja tý špitnu ve vosu, ta vysokost, nie tak jednora, kaž před letami. A to ja mám jenom ten techniku, som búvil, zo to všetko ešte beží, to je šno pytno, to je najväčšie vúžanie, ten vôz.
1: A s ním a všimi tými rianými zvukami nebe Filomelos, ten Filomelos byl, tež nebe jeho Mirko takhle s celým čevom a dušu a lutými búdnymi przlemi predstajal, pod kuždým berkom má hač do džensnýšieho znamenča jednu ideju a samo svojské přísvovo, s ktorým žoltne na nás človeku a naše činky zláduje. A jako tajkého jeho tyž ľudžo privátne nareča.
2: Tošno je jara, každým praje, za dušu, když ty stejš na bankovém automáče, a si peny zvolíš, ale on žádná vod záde šinče, vy to ještě tom kněz Filomelos. Hej, tu tady jsem, to bude fajn, tak činíče, a to bude kompliment já ráde přijúzám, a přes druhou vězo tyž, hej Filomelos, ľudžo mě spoznaja, ale tyž nespoznaja. Já to tím kněz Brankač, ale v tým, no, já běžu se zviacerými identitami. Přesvět.
1: Zo vostanu stavizničky Filomelosa čerstvé, žortné a napjaté leží ve rukách dvě u koautoku. Jedna z nich je Antje Beneken. Ona je po povolaniu dživiznou a pedagoguka a tež expertka ve čítaniu zvěrečích sledov. V zajšuch letách je za serbský rozvoz tež ižo druhé seriále písava, kýž v abo vo přírodži jednachu, kýž listná mrovia Lilo, Krejni Bracia, abo Janka ze sedom dybkami. Tuto vusovanie mestem dávno v archíve rozvoza Drýmaja. Mala drozna Filomelos plno tomu jej a cibemu týmy hač do dženstnýšeho veselovo bradža. Apropo tým, dalša koautorka je Andrea Keščcena. Ďakovano jej je Filomelos práve žortne serbský ptačk. Ona staví zničky sovu písa a je ze všeho spočatka tiež převožuje.
3: To nie je vizujo žine, že ani posvône převož byl, to tiež nebe šlo. Trebáme náš serbský svit a když staví zničky jara přepísam alebo jednu ideju bule utvorujú a druhú preču ostajú, no aj potom to tiež ante napísam. To je také dávanie a brače. Ja znamenča so na te dny, když Filomelosa písam přeco jara veselú, dokež môžu to bude kreatívna byč a mám hižo miestem bevuchu, kak to Mirko Filomelos praj.
1: Andrej Keščcenej po boku je Madlenka Šoučic, spočatne režisérka, miestem rečnica riadu a má přeco vúšnu polepšenku za text. Tu iž dženca Filomelosi, abo lipe prajene týmy Filomelosa, veľa zboža za 400 vúdače a vám, při posluchariam, viezo veselo celé ve zmysle malé je drôzne.
4: Le, što iž so medla menčinu smeje, je hodinu dleje živé.
0: A nedom je vône náredžená s Filomelos. Tu je jenom ještě nikotrý menší nedočakáč.

0: 12 minčinu je do naposledných ľube dečík, až kúže štôd kviešte. Tola netko hižo, štú nedom zafí folia, vyšte by tež, kak dôl tuto úsovane hižo máme. Rúne ešte slyšeli, čenca je to číslo 400, prene úsovane by 8. mierca 2018. Če to nikto škúli z vás, ešte zcela nasvieče nebe. A tak vám fila milosť netko hižo dlieha, čo som nedstajne štôd k svoje žotné ideje poveda a dodom, kde je doživia. A tých neskýre žene konca nie, však o seda týž dženca, zaso ništo nového.
1: Filomelos Dödam dejstva Marmie Drozene
2: Kach ja la lečna vuka. Oh, kras, kras, kras, kras, kras, nje. Ach, šuže, dokaj škuli ja la dam. Je všo pisane a... Oj, se cala voskota.
3: He? Če hodla voskota?
2: Na, dež tu po vuce biham. Travičky po mojim brjušku zjedu a... A voskota ja...
3: Oha.
2: Znaj minča... Je dženca tule na lečnej vúce viacelos, hač na reach. Tamle flap flap metečka, tamle zum zum hana a všude skopčky a šviače. Miso hýža viači, tak husto každý bol tule strovič. Ej, buenos dias, ej, pomebo, ej, ej, bučku alele, ej, moši, moši. A namaste.
3: Vopravdže, vúka je živa, šo švoči a boči, šo je polne insektu.
2: Ach, když tež ešte svoda. Kaž tule. Abo tule. Stop, to je vosa. Tu račo nie zežeru. Nic som nekaulie.
3: Filomeloso, to nie je vosa, to je pauk. Když jenaš kež vosa vúpada.
2: To, ho, no hoj, tjo. Pauko, se so podamo spytal předrazčič.
3: Myslu si, že se pauka nikomu před nosom šlapnul.
2: Hej, na mne láda také väčšie stvorenie. Ale vole so nehýba. Vupada skýry kajš vopeno. Ale te voči, také nešto ešte husto vidžal nesem. Kajš taký monsko skopčk. Také dole klíbore pak tež má.
3: Haj, to je Nögawa. Nemce Gottesanbeterin. Pulse modliška. Ona tu te pauky, kýž vúpada jakéž vose, tež ráde žere.
2: Po polsku... Przepraszam pani, ja jsem pyszniejszy był serdecznie. Ecze-becze. Tytla może sojści kusk modlić, prosiu. Zapraszam do modlitwy.
3: Na. Nie bądź taki hubaty na Nögawu. Ona rady raz kusnu.
2: No hej, tak sprostnie na kajszta tam le siedzi. Nie może mnie ani kusnić.
3: Niekotre Nögawy swoim mużikam samo po porowaniu wołu odkusnu, a ich dospołnie zejżeru.
2: Oha. Najprede a potom ham.
3: Haj, cele prawe.
2: Bo. Ach, wiesz ty, ta wuka je wulka dosť, ja muszę so tyś tam zade rozladować.
3: No, druhé vuky maja tež riane plečky.
2: Vovu, vodkusnič. Tietla so mučí. A mi nedom mozletaja. Čest, pani Nögawa. Meso.

0: Cele aktuálne poky sme dostali ešte z nástupa Wopcat. Kiečbu ľubi ľudžo, ki sa podaja do Budyšina mes Zejicami a Lénom je droha zašlána. Tak daleko naše informácie sme dostali úne informácii od Připosúcharia mes Zejicami a Lénom je droha kompletne zaurená. Ľadače sa tam jen druhý puč si pýtače, ale kešprene kšižovaniščo ve Zejicach je ešte svobodné dorika potom eventuálne přes autodroho ječie liceče alebo přes Kroščice. A što je policia hovak ešte nabliedže mi Katka to vie.
1: Polícia z G.
2: Pukina v obruč je v útoru připoutňu kniazbožu na autodroze 4 smier Zorelc ve vysokosti Votjezda Budyšin zapad vedva. Bie to prítku napravo, při takým vulkým nakladným auče bez připovišaka Marky Scania. Podľa jeduce VW na levej čarie zjedže přečivo Karkasy a auto bu obškodžené. Zokuna škoda na nakladným auče a VW 7500 euro. Vodža Renota je v útoru večer pošim zdaču kolesovaria Budyšine převičal. 22-letný ječeše so svojim kanguom na mužakovské droze z Borka do smiera na nutskone miesto a coše napravo odpočič. Přitom dojnže k zrážce z 21-letným kolesovariom. Tutun přinže zranené do koronie vytnostná škoda 2000 euro. A krutky vokomike dosahol mošňu pokradnič a to v obchodže pri Úžiskym námestče v Vojerecach. 7 až 60 letná je jej toboku z krutka předrastčaný stier rostova, zo by v obchodže ešte podalšiu drastu šva. Tunde vokomik v Úžichu paduchojo zo bychu mošňu rentnorky z tožky pokradnili 10 euro za chusobu, dalšie v osobinské dokumente abo peněžné kartky pak nesu nás božo pozibili.

0: Naposledy mi je, a Tomáš Jitkenu ještě za nás, Katka Peplec.
1: Srpský rozhlas. Pověstře. V studiu Katka Peplec.
2: Dobaranje. Nová šulská vietnica serbskej základnej šule Kroščicach je Hanka Vočarjová. 35-letná kozorčanka nastupí tuto miestno hižo 1. augusta. S tým zakončí so 5-letná doba zastupníctva šule přes direktoru druhých serbských základných šulov. Kajž krajný záhrad za šule a kubovanie dále zžili, nejste za základnej šuli Budešinie a Ralbicach v upisanskej procedúrie hišče zakončený. Tohodla přepoda krajný záhrad překodne nadavky šulského vietnice Vietnictva Ralbicach, Janie Hančikovi a Budušinie Aleksandri Vauče. V júliu je Horní Vúžice 6 předov začo za dohromady neče 90 přistajených krotko dživo přizivivo. Kajž agentúra za dživo na naprašovanie zdžili, by to trošku viace nových přizivinių hač před měsacom. Kelko firmu potom vopravdže za svojich přistajených státne penes za krotko dživo užíva, vie agentúra pak hakle trošku pozdišo. V měrcu by to 61 předov začo a 900 ľudí. Většina by v předživacom přemysle. Loni samstnom času by nemale dvojce telko přistajných regionie v krotko dželle. V dželách západně Hornie Vúžice je včera neče 2 hodiny dvou milina vupadnula. Městrujím ve Vorklecach, Rožinče, Smerčaci a Nebylčicach. Potrechene by neče 2000 domácnosťů. V biu dopodňa pak bych učeže zase zvuporečené. Kajž zastaračel Sachsen Energie zdželi, mějachu milině vysučí kamenské přepinárně. Příčina by najskere, zo sú při tvarských dživách blízko poučnici milinovod vopškodžili. Tvarské dživa při novém vosadnom domě Rád Lubin v Ralbicach cia poslední fáze. Kajž vopkruči vosadne farost či pan Delan sú po jednom liče tvára nemale na džin pône časovém pláně. Dukvilu sa ještě elektrika doinstaluje a dživa na vonkunem areálu dokonča. Nové Radlubín nastane na místně dotalně brožně farského dvora. Jedno poskodové tvárenie smie místno za 80 ľudí a plači dohromady 1,1 milion euro. Kun septembra na domkovance se vosada novotvo posvědčič. Strohotnický záhrad Zorelského okresa varnuje před kupaniem v Kvetanečanským spiatém jezeru. Příčina je silné rozmnoženie modrých algů. Kajž záhrad zdžili sú při kontroli s dobom zvistčili, so je voda dukvilu kytro mutná. Tiež budyským spiatým jezeru maja dále čeže s modrými mokricami. Tam bych ju hižo před nekotrými týdženiemi varnovali. Kontakt s jedotými algami môže šelaké strohotnické čeže zavinovač. To bych ju povestče, kotrež namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džin tiež s nekotrými mručelemi, tuto potekým ve votmine, převážne vostanie sucho a to při 30 či 100 dňach. Júce, kajštež kunste dženia vostane dále přečenie a sucho, júce spadnú temperatúry na 26 stupňov, potom pak zase stúpaja.
0: A to bola nám ešte na počeru, nesom to predejžo rek. My se zejcami a lenom je puče zašláne, tam ešte nezbožo. Kašprane puč je začnené, to dobyče si objezd kúpetač. A v Kukove, tiež tam, přes ves nemôžeči ječ, deleka od mostač, k Münkec, Kieškam, je tiež tam puč začnené. A jeli ište nešto vidieče, nekajke hačine, abo tiež brzkače potom nás ráde zázonče, budeš in 7400. Abo dalša varanta, písače nám přes našu app MDR Serbia, celé jednore přes chat a potom to spiešne vozivíme. Na stým je 4 pomenšiny do dom po napo 7.
1: Srbský rozvoz.
0: A nám zaspíva Milena Vočarec.

0: Hej, dobre deti, ja mám nešto ešte za vás. Dženca je štvotka, to celé vážne termín. Menujte se, jeli nešte dotá naše horančko svyšeli, mám tu ešte raz úrezky za vás, kečbu?
1: To je kulvate, to je ty ruškate.
2: Tam pa nesmia převele deti ore hovaké nrovadže prasne.
3: Tam si celé pero přičinené.
4: Tam je zasmek. Stumu džens, hoka skakať sa so tie rekať.
0: Kaj dženca, dobiče vašu otmovu hižo nam posvač, najjednoduše to, že tyž netko upravdu vieště, o čím tam rečíme zo posvedče nam. Mailku na serbský program @mdr.de a podalša varianta nedomše stronu MDR-a celé jednore tam poladač a tam môjče si menujte tyž kompletné hodančko hišče raz naposkač, jeli si nešče hišče celé vieště. Ale kaž prene, dženca, celé spiešne posvač a potom môžete sobotu zonič hač ešte dobeli sobotu vedundaku menicu ozvíme do večera našeho hodančka.

Med upada tak, zo zmijeme tiež konc tydženia, haj prave lečo. To so udani tiež zaradovania po tvojem nebiom opetača. To mám niko tri typy za vás. Najprve pak ništo za Džiči muzeu zapadne v Užice. Smidža si Džiči. Čenca, od poponu dojmaj. Pobladač, što še vak nichtu v muzeu nevidí preparácii sku dživarnju menuce. Tam môžete si obladač, kak so zvierata preparuja a so za vedomostne dživo přihotuja. A netko, po tvojom nebiom je Dženca v čornom komcu znova kino večer, a to pokaza so das Kanudes Manitu, a juce večer tam to samsne trojka znova kino, ale druhý film menice LOL 2DIPK 0. Smolarec knia ne predstaví so Dženca večer nová knia, je to premiéra knihy Dotkania s autorom Milanom Rabalom a ilustrátorku Petru Švarcom. Dženca večer na po 8 to je, potekým knižná premiéra knihy Dotkania Smolarec knia ne. A tiež leca, prosia zase biosférom rezervačo hone v Užiske hola a hate v Stroži na kino v večer v leču. Prini je juce večer, a to v 8 s filmom Ganca halba brudo. Serbska dekanatna modžina je tiež leca na zromane vulet prošená, kotrž budže nedželu 13. septembra. Plánovaný je s busom do Špoujov pola Hamora ječ, kdež budže zromane nešpo tamnejšie cirkvi. Přizankne so čomikovanie z Čelna do nového mesta a zajímce mení sa háč do pondele, 10. augusta, to je příchodná pondela, online přizevič, link na magače najjednoduše na strone www.posol.de. A pokukneme na konc týdenia, serna na sveča vesne svedie na to piatky, že s vúbeďovaniem vo nových voborov, potom hraje DJ Romano, sobotu maja mezdrujem kikorové turnier a večerve za znovareje, nedželi je potom popodňu program za ušech, zdobomujete si tamtež oldtimerov obladač a na ponovenej kielovanskej čare kielovači.

0: 400 razov Filomeno srano v srpskim rozo. So dženca, svičime tu jubilej v džencnišim vusovanju, aj poprom však je nepšeradži svoje največje potajnstvo v osebe nic, držže vo fantaziju, ale za Mirko Brankač k našu ma odroznu Filomeno sreči, što mestem tých 8 a po letách vusovanju tejši žob bytneli. Dženca, máme kašprene v rozo svoje jubilej 400 vusovanje tutoho dječaceho seriala. A što dživodželník Mirko Brankač k svojemu Filomelosi přije?
1: Ja si přiju za Filomelosa, zo von jara vysoko ešte môže léčeť, za menča 400 kroč. No ja, so kod dokud šun léčeť môže, dola ju nu napríklad mesačk, abo, also teke nešto nešto science fiction, ale to nie nic šedne, ale ju nu, so so praje, dženca je to možnosť data. Helvák, máme naše jednore téma, přijím jemme rýšte ta téma, jo, čím zajímavšo.
0: To je náš Filomelo, z ženy nima došť, a najradšo ešte na mesačk, tak my ju oznajeme kúže ráno a týždeň sa ráno zase má podavíznu za vás. A to riane tež však, přes tuté leta je samo přísvova unama, kao náš Filomelo, kaž napríklad tuté, haj, my malé jenož to činíme, večímž sú nám te vulke příklad. To si môžem za sebe žeržeť.

0: 16 menšinu posedem ich je. Dyž se ve Ukrajinu dovoluje všetco lere, dyž môžeš nekotre svoje tamniši reči. To je teoria durie a vútrove to vám ničo nového nepovída. Všivše miesto Andreja Kistina Dživava, keľko je jej, je kusk češtiny pomalo, ako je si do Prahy dojela.
1: Započala je so to hižo do odjezda, jako sem svoj kufor českému busovému šoféri dala a jeho z dobrý den postrojila a svoj liščíkový QR-kód na šmuradku pýtala a komentovala z rodnevom Džeruneje. Jeho mezročo je so ujasnilo a je minil zo vúbierne čistý rečo. No, sem si myslila, že nie sem reč práve vukva, tohle sem so dobiala tiež previneč rečeč. Môžu nikotre floskle a vupomham si ze serbštinu, kýž po vúrekovaniu kúskčanu. Dívam jenice na to, zo som mi žane pulske v obrote nuc nesunú. Ale Búh samo za svoj serbsko-český slovianský esperanto po takým neoficiálnu miešencu tiež práze s posmievkom pokvalená od starších předavákov abo pinčníkov viezo húščišo hač mučich. Tuči sú potom toleračo chceli jenče si rečeč, ale totla si mila dubianej húši. Nikak je to po takým švozes, pospytam to po česky. Hej, sama moda žona při kase za tikety za račin je mi rozumila, jako si mi rozkvadla, zo sme lužisce Serbia z Nímskeje a národná menšina, ale vo serbskim seminárie při Karlovom mostče nie je ničo vidžala. Bie pak dospone zaorena, no a to je jednož, dokud sem našu mačoštinu trošku přiblížit spytala. Ani kuska perfektne. Drude pak dosaha nešto proce a zmužitošče za malé veselo a môže byť snač samo nástok, zo so druze onami informuje. Tuž nebojče so, viace hač nerozumíč, vás nebudu.
0: A to však je tež dobrá příčina to až vúspytať si do Českie doječ. Nedom za hranicu však máš krásne pučovanské štiešky. Abo tež kajšie to moja kolegyna Andrea Kistina činová. Cítiš zásoraz do Prahy do stolice doječ tam.

0: Dennis Wenzel je nám zaspíval tu, hanetko je na 8. čas za nôžče dňa.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Nová šulská viednica Srbské základnej šule Krusčicach je Hanka Vočerjová. 35-letná kozarčanka nastupí tuto miestno hižo 1. augusta. S tým zakončí sa 5-letná doba zastupníctva šule přes direktorov druhých srbských základných šulov. Kajž krajný zariad za šule a kubvanie dále zdeli, nejste za základnej šuli Budešine a Ralbicach v upisanské procedúrie ešte zakončení. Dohodla přepoda krajný zariad překodne nadavky šulského viednictva Ralbicach Janie Hančikovi a Budešine Aleksandri Vauče. V júliu je v Horní Vúžici 6 předovzáčov za dohromady niečo 90 přístajných krotko dživo přizivivo. Kajž agentúra za dživo na naprašovanie zdželi, by to trošku viace nových přizivinov hač pred mesacom. Keľko firmu potom v opravdu za svojich přístajných státne penes za krotko dživo vúživa, vie agentúra pak hakle trošku pozdišo. V miercu by to 1-60 předovzáčov a 900 ľudí. Väčšina v předživacom přemysle. Loni samstnem času by nemali dvojce telko přístajných regionie v krotko džele. Tvarske dživa při novom vosadnom domie Radlubin v Ralbicach cia poslední fáze. Kaž v obkruči vosadne farov Štěpán Delan sú po jednom liče tvára nemali na džen pónie v časovom pláne. Dukvilu sa ešte elektrika doinstaluje a dživa na vonkunem areálu sa dokonča. Nové Radlubin nastane na miestne dotelnie brožne farského dvora. Jedno poskoduje tvárenie zmie miestno za 80 ľudí a pvači dohromady 1,1 milión euro. Kun septembra na Domkovance ce vosada nuotvor posvičič. V dželách zapadne Horní Vúžice je čera niečo 2 hodiny dôl milina vupadnova. Miestrujím ve Vorklecach, Rožinče, Smerčaci a Nebylčicach. Potrešené by niečo 2000 domiacnosťu. V biehu dopodňa pak bych učel, že zase zvuporedžené. Kaž zastaračel Sachsen Energie z Džili, miahu mylenie v Sči Kaminske je přepinanie. Pričina by najskere, zo sú pri tvarských dživách blízko poučnici milinovod v obškodžili. Strôvodnický zariad Zorelského okresa varnuje pred kúpaniom Kvetanečanským z 5. jezeru. Pričina je silné rozmnoženie modrých algov. Kaž zariad z Džili sú pri kontroli s dobom zvistčili, zo je voda dukvilu chytro mutná. Tež v Budyskim z 5. jezeru maja dále čelže s modrými mokricami. Tam bych ju hižo pred nekotrými týdženiemi varnovali. Kontakt s jedotými algami môže všelaké strôvodnické čelže zavinovať. To bych ju povieste, kotrož namakáče na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džín, ale tiež dosť mročelu zmijeme, svunce a mročele potekím ve vodmine, převážne vostane sucho a to pri 33 stopňach. Tiež júce a konc týdženia vostane dále příjomné čopvo, přečelné a sucho. Júce so 26 stopnými, potom zase hocišo.
0: A da šľadame na buče, môžeme reci so mne se zejicami a lenom je buč zase svobode, tam je všetko zumone, tam môžete tiež zase ječ ve kukove dobyče dále, keď bovač tam nejde přezvest, tam džiel drohy ponovia. To sú naše veci, kýž my znajeme, tiež vyskače nám nejsú, žane znáte, je lepšie, než to vidíte, zazvonče nás rade 0591 7400 alebo písače nám přes našu app MDR Serbia a potom to spíšne vozvíme. S tým je 4 pomenšené po na po 8.
1: Srbský rozvoz.
0: A to je Mirčin Veclich.

Hnedko vám za vás sretom a spokojivo v Muzeju západnej Užice smeďa si deči dženca od poponu dvimaj to obladač, čo šeho ak nechtu v muzeju nevidí preparácijsku dživalňu menujcem. Tam môže vidieť, kak sa zvierata preparuja a so za vedomostne dživo přihotuja. V čonu komcu je dženca znova kino, večo pod húvem nebiom, pokaza sa da skanúde z manitu a júce potom tiež to samsne jenož nový film a druhý film LOL 2 Dupk 0. Smalarec knia nepředstaví sa dženca večo nová knia, je to premiéra knihy Dotkania s autorom Milanom Rábalom a ilustrátorku Petru Švácom, to je český básnik, spisovateľ a preložiteľ. Bydlia skutkuje vo Vrnočicach a je vozivý 12 básnických zbierkov a ďalšie knihy. Dženca večer na po 8, potom je knižná premiéra Dotkania a to v budúšine tu je Smalarec kniani. Tež leca zase proša, biosféru mrazaváče Horné Užijská hola a hate stroží na kino večer v Liču. Prvný je júce večer, piatku večer, potom večer 8 s filmom Ganca halbo brúdom. Dekanátna modžina je tež leca na zromane vulet přeprošená, kotož bude nedelu 13. septembra. Plánovaný je s busom do Špojo, pola Hamora ječ, tež bude zromane nešpo. Přizamkne sa čumikovanie z Čelna do Nového mesta a zajímce milí sa hadžo příchodné pondele 10. augusta online přizevič. Link namakače na www.dybkposol.de. A pokukneme na konc týdženia. Sjana nás sveča vesne svedžen. A to piatk, hižo s ubeđovaniem vonovejch oborov. Potom hraje DJ Romano, sobotu potom kick-off turnier tam maja, večore a nedelu popoludňu program Zaušech, samo z Line Dance a potom určite Kielovač na nové alebo ponovení Kielovarskej čare.

0: Tuto štučku mi rano do usłania pożyć. To jest najskiery filomilos umyslił. Stuje hełak tak szibawe rano w naszym programie. A to świeci dzień za jubilej. Zohodzi so jinička stawi zna 8,5 leta a dle povedać. Klinči trochu za tem, co chce, nechtu knore mieć. Kusk za to klavierno nie, albo ga doby tohić. Ale tajki nieśto mamy. Bola nas w serbskim rozosu na przykład. Janek Vočo rozprawia o dziećacym usłaniu, kiż dota żadneho konca nima.
1: Kujde štvrt grano, a to iž od 8. mirca 2018, doživia dječi do dom, kde je malé je drúzne filomilosa. Mirko Brankač, kemu od prvního dňa svoj vus a osobitý charakter spošča, što je od iž úžaduje.
2: Ja som díky 400 kroč do tom filomilosa rečal. To je tiež pitnú ve vosu, tá vysokosť, nie tak jednora, kaž před letami. A to ja mám jenom ten techniku, som mluvil, že to všetko ešte beží, to je všetko pětno, to je najväčšie vôžanie, ten vôz.
1: A s ním a všimi tými rianými zvukami nebe Filomilos, ten Filomilos byl, tež nebe jeho Mirko takhle s celým čivom a dušu a lutými vúdnymi przlemi predstajal, pod kuždým perkom má hač do džencnišieho znajmenča jednu ideju a samo svojské přísvovo, s ktorým žortne na nás človeku a naše činky zláduje. A jako tajkého jeho tyž ľudžo privátne nareča.
2: Tošno je jara, každým praj, za dušu, když ty stejš na bankovém automáče, si peníze zvojíš, ale on žádná vat zádeš, že vy to ještě tom kněz Filomilos. Hej, tu tady jsem. To bude fajn tak činíče. A to bude ten kompliment já ráde přijú sám. A přes drohu vězo tyž, hej Filomilos, ľudžo mě spoznaja, ale tyž nespoznaja. Ja to ten kněz Brankač, ale v tým, no. Ja běžu se zviacerými identitami. Přesvět.
1: Zo vostanu stavizničky Filomilosa čerstve, žortne a napjate leží ve rukách dve u koautoku. Jedna z nich je Antje Beneken. Ona je po povolaniu dživiznova pedagoguka a tež expertka ve čitaniu zvierečích sledov. V zajšuch letach je za serbský rozvoz tež ižo druhé seriále pisava, kiž v abo vo přirodži jednachu, kajž lesna mruvia Lilo, Kreni Bracia, abo Janka ze sedom dybkami. Tute vusovanie mestem dávno v archíve rozvoza Dremaja. Mala drozna Filomilos porno tomu jej a cilvému týme hač do dženstnišeho veselovo bradža. A propos tým, dalša koautorka je Andrea Keščcena. Džakovano jej je Filomilos prave žortne serbský ptačk. Ona staví zničky sobu písa a je ze všeho z počatka tiež převožuje.
3: To nie je vizujo žine, že posúne převož byl, to tiež nebe šlo. Trebame náš serbský svit a když staví zničky jara přepísam abo jednu ideju bule utvorju a druhú preču ostaju, no aj potom to tiež ante napísam. To je také dávané a brače. Ja znamenča so na te dny, když Filomilosa písam přeco jara veselu, dokež môžu to bude kreatívna byč a mám hižo miestem ve vuchu, kak to Mirko Filomilos praj.
1: Andrej Keščcene po boku je Madlenka Šoučic, spočatne režisérka, miestem rečnica riadu a má přeco vúšnu polepšenku za text. Tu iž dženca Filomilosi, abo lipe prajene týme Filomilosa, vele zboža za 400 vúdače. A vám, při posluchariam, viezo veselo, celé ve zmysle malé je drozne.
4: Le, štuž so medla menčinu smeje, je hodinu dle je živé.
0: Aj kúž, že štvoc sire, nekaj gido dom dej a vo sebe tejšího. Filomilo, zofijské zladovanie na svět a na nás čoveko. A to mám nekotre vúrezky abo linky ze 400 vúsovaniu. A to môžeme upravať, že preč to je Filomilo Zofia. Napríklad je on prajo, ja mám môj ščiniara rade, on je nímale tak riane, kajš ja. Abo druze môža obleto zestarič, ale ja a dječinic. To šo sú svoja Filomilosa, kýž nás kašpajne ižo přes 8 let převodža 8. mirca 2008 na čebe prine usúvanie. A přeco ešte má on došť ráno za kúže štvrtk s nami stavač a do dňa startovač. A ste mi, česač menšinu, do 8.

Když se potom svoje cigaretu ukurili ze Michala Cežo, kaž on to nám hůne zaspěl, potom můžete si další snapskou hudžbu lubič dať. A na Vikingec nám zaspěla. To tež znáte o subotko látu v Srbském rozhlasu.

0: Što je šitko, policija nabiđe ližom ima, to bi je Katka Pebelec.
1: Policija s G.
2: Zjezdnje zjev je v utoro večer cija 20-letne z svoji Škodu Enyaq. Von bi je na A4 smir Zorec popuču jako kontrolu nad svojim jezdživom zubi. Zranil se nihto neje, tež škitna planka ne bo vopškodžena. Na auče pak nasta vecna škoda 5000 euro. Puknina v obruč je v utoru pripodnju knjez božu na autodroze 4 smir Zorec, vysokost život jezda budešin zapad vedva. By to prietku naprav při veľkým nakladnom auče bez pripovišaka Marky Scania. Podľa jeduce VW na Livečarje zjedže přečivo karkase a auto bu vopškodžene. Cokona škoda na nakladnom auče a VW-ju 7500 euro. Krótkim okomik je dosahal mužňu pokradnič a to by v obchodze při Bužijskim námestče Vojerecach. 7-60-letna je to boku skrótka předrastčany z Dejovostova, zo by v obchodze hišče po dalšu drastu šla. Tunle v okomik v Bužichu pádu šojo, zo bychu mužňu rentnarky z tožky pokradnili. 1000 euro za osobu, dalše vosobinske dokumenty abo peněžné kartky pak nesu nás božo burze byli.
0: A s tými dva načmičinou po 8.

0: če sač minčinu je do napodživečih. Nič 4, nič 40, ale 400 ste tu na tutem, na tutih gratulacijach, što ještu nitko máme.
1: Přejeme z Božo.
0: Ja, 400, tuto ličbu sme dženca ižo ráno slyšeli v našim programe. Naš Filomilos má dženca svoje 400. usúvanie a svierni připosúchorio sú nám tiež k tomu písali napríklad Rebeka Hertelová, Lube Filomiloso. Gratulujú ti celé útromne tvojemu jubileji, přes tebe činí serbščinu uknič vo sebe veľa vesela a tvoj loštne vôz mi je přeco tiež zveselý. A Regina Šoče napísa, za mama drozna tak pilne svoje dživo vúkonia, to ju jara veselí. Veľký džak malé drozne a celomu týme, kýž so za tým kúva. Hej, náš Filomilos dženca svoje 400. húsovanie svedčí. A v tutých húsovanách je však mýtež také krásne číslo, kýž sa tu hodí. Jednu kvalbu na džen dáš, dušu druhom zvorivaš. A všetko nemôže seba dočakať. Po príšonej stúdce je on zase na rede. Náš Filomilos.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mobije drozene.
1: Daj, kak jala lična vuka. Krasnje. Ach, všude, dokaj škúli jala dám, je všo písané a... Srdcala voskota.
2: He? Če hodla voskota?
1: Na, dež tu po vúci biham, travičky po mojim brjušku zjedu a... A voskota ja...
2: Oha.
1: Znajmenša je dženca tule na lični vúce viacelus hač na rejach. Tamle flap-flap metečka, tamle zum-zum hana a všude skopčky a šviače. Miso hýža viači, tak husto každý byl tule strovič. Ej, buenos dias, ej, pomebo, ej, ej, bučku alele, ej, moši, moši. A namaste.
2: Vopravdže, vuka je živa, šo švoči a boči, šo je polne insektu.
1: Ach, kýž tež ešte svoča. Kajž tule. Abo tule. Stop, to je vosa. Tu račo nie zežeru. Nik som nekao nie.
2: Filomeloso, to nie je vosa, to je pauk. Kýž jenaš kež vosa vupada.
1: To, ho, no hoj, tjo. Pauko, se so podamo spytao předrazčič.
2: Myslu si, že se pauka nekomu před nosom šlapnul.
1: Hej, na mne láda také väčšie stvorenie. Ale one so nehýba. Vupada skýry kajš vopeno. Ale te voči, také nešto ešte husto vidiaľ nesem. Kajš taký monstro skopčk. Také dole klíbore pak tež má.
2: Haj, to je Nögawa. Nemse Gottesanbeterin. Pulse modliška. Ona tu te pauky, kýž vúpada jakéž vosy, tež ráde žere.
1: Po polsku... Przepraszam pani, ja sem pyszniši byl, serdečne. Ečebeče. Tytla môže sojšti kusk modlič, prošu. Zapraszam do modlitvy.
2: Na. Nebuď taký hubatý na Nögawu. Ona ráda raz kusnú.
1: No hej, tak sprostne na kaj štát tamhle sedí. Nemôžeme ani kusniť.
2: Nekotre Nögawe svojim mužikám samo po porovaniu vovu odkusnú a ich dospolne zežeru.
1: Oha. Najprede a potom ham.
2: Hej, celé práve.
1: Vieš ty, tá vúka je veľká dosť, ja môžu sa tiež tamhle záde rozladovať.
2: No, druhé vúky majú tiež riane plečky.
1: Vovú vodkusnič, tietla sa mučí a mine do mozletaja. Česť, pani Nögawa, meso.

0: Hast du mir na pojuecich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Nowa šulska vjetnica Srpskeje zakladnje šule Krosčicach je Hanka Vočerjova. 35-letna Kozarčanka nastupi tuto mjestno hižo 1. augusta. S tym zakonči so 5-letna doba zastupnictva šule přes direktoru druhých srpskih zakladnih šulov. Kajž krajne zahrjad za šule a kubvanje dale zdjeli, njeste za zakladnje šuli Budyšinje a Ralbicach v opisanske procedurje hišče zakončeni. Tohodla přepoda krajne zahrjad překhodnje nadavki šulskoho vjednistva Ralbicach Janje Hančikovi a Budyšinje Aleksandre Vauče. V juliju je Horni Vužicy 6 předov začo za dohromady niečo 90 přistajených krotko dživo přizivivo. Kajž agentúra za dživo na naprašovanie zdjeli, by to trošku viac nových přizivinio hač před mesacom. Kelko firmu potom vopravdže za svojich přistajených státny penes za krotko dživo vuživa, vie agentúra pak hakle za trošku pozdišo. V miercu by to 1,6 předov začo a 900 ľudí. Viečina v předživačem přemysle. Loni samsnym času by niemale dwójce telko przystajnych regionie w krótko dzielę. Twarskie dzieła przy nowym w osadnym domie Rad Lubin w Ralbicach cia posledni fazy. Kajż w obkruci w osadny farosz czy pandelan są po jednym liczu twara niemale na dzień pełnie czasowym planie. Tu chwilu so jeszcze elektryka doinstaluje a dzieła na wąkodnym arealu so dokuncza. Nowa Rad Lubin nastanie na miestnie dotalnie brożnie farskiego dwora. Jedno poskoduje tvarenje zmije mjestno za 80 ľudí a pvači doromady 1,1 milion euro. Kun septembra na domkovance ce vosada nuotva posvečić. V dželach zapadnje Hornje Vužice je čera neče 2 hodine 2 milina upadnula. Mjest drujim v Vorklicach, Rožinče, Smerčaci a Nebilčicach. Potrichene bi neče 2000 domjacnosću. Vybiju dopodnja, pak bih učeže zaso zvuporedžane. Kajž zastaračel Sachsen Energie zdjeli, mijahu mylenje v Suči Kamjenskije přepinarnje. Pričina bi najskere zosu při tvarskih dživach blisko počnice milinovod vopškodžili. V Mužakovje su dželje Pyklorovoho parka dukvilu za vopetovarju zaurene. Nevedro je tam vutoru večoš dome vopškodživo a poalivo. Dučasnje je jenoš areál vokoho nového rodu za publikum přístupne. Kaž zaužba Pyklorovoho parka zdjeli, pracuje so najväčšo škoda hač do konca týdňa odstranič. To bych ju pojistče, kotrež namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje džin, při kotrež so svunco s mročelimi vodmenia, převožne vostanje sucho a to při 30 stopňach. Jutce každéž konc týdňa očakuje nás storunia, přečene a suche dny. Jutce spadne živé slepo na 26 stopňu, potom zase stupa.
0: A došľadáme na púče, tam celé dere upadá tu ohone Užice. Žáne ačenia, žáne bezkače nám nejsú znáte, jedine, že to máte nás ráda zázvonče, alebo písače nám WhatsAppku, alebo tiež krútko povieš přes chat MV naši app MDR Serbia. So môžeme to potom spíšne vozevič. A s tým je, si ja pomenčine po napođujúčich.
1: Srbský rozvoz.
0: Ja vám zaspieva k tomu Ralf Borzi.

0: Posso menčinu jenedom po napu dživečich. No što je štele dne domsko opušči tomu horcota vonka nimale dych odraze. Horcota nie je nojš nepšijomna, ona može samo jara strašna byč. Vob leto zemre je ve Zakske, nedže 220 ľudí našči ekstremneje horcote. Tohle však žada se v obsvetu státny sekretár Jochen Flassport národne akcijský plán přečiu horcoče. Sme so raz za to zajmovali, kak vúpada tude horní Úžice komunách s takým konceptom za škyt pred vysokými temperatúrami a hýščiami. Potekým Katka, kak vúpada?
1: Hej, snadno najprv raz rozvožu, što telký akcijský plán přečivo horco, če poprom je. Najprv telko, rieču na tute miestne vo napravách v miestach a nic na usach. Miesta postaja potekým v takých pádach, kak cieča v obydleriu pred horco tu a svuncom škytač. Napisaja, kotre napravy maja plánované a vizo, a to je jara vážne, kak milo sa to šo zapvačič.
0: A što bu za nekotre miesta honie Úžice vúsledžené?
1: Žane miesto taký plán nima, ale zorec a vojerece cety klitu taký nastajč. Neladaja na to vopstia jednotlivé napravy. Zorec, budešina Žitava, maja zjavne studnje spetne vodu, kamen steko planuje, a tiš v vojerecach existuje hižo plane za to.
0: Vedere, ale zjavna pitna voda davno jako naprava nedosa. Što činič, kde so beton a šite murje mestach tak očopla, so ledma utraje, što moža komune to činič?
1: Vosebje Žitava a kamen cete viace štomu mestče sačič, viace zelen dosrič mesta přinjesč. S tým maš tam viace kutka. Nimo toho postaraja so rostliny a vosebje štome tola vo ništo vokvodženja, šako vúdemia štome vodu.
0: Klinči, ako by kúžda komuna iže vo napravách přemyslovala?
1: Nimale ľubijské mieščanosti napríklad meni, zo je mestče dosť pvoniny vozelenina a meni so stajkými tvrdženiami vo periódach horcety jenož panika so šíri.
0: A tu už môža komune sami rozsúdiť, hač, so tými venuje, alebo tiež nic?
1: Aktuálne haj, ale to môže sa pozrieť zmeniť, pretože zjazkový zákon k přimierieniu na klímu postaje, zo maja šír zjazkové kraje, hač z počátku 2027 strategiu vúčovač, kak cedža na someniatú klímu reagovač. No a hač kraj, potom tiež každú komunu namovia so s tým zabierač, Zakska nie sa ište rozhodila, hač jenož v okresam, ale tiež emšim komunam, taký strategický plán nenaboží.
0: Po takým facit, najviace miesto horní Úžice so kutne s napravami za škyt přečo extrémne horcoče zabiera. Hač budú to v prichode šítke komune činiť dobeč, to Zakske kniežostvo ište rozhodilo nie.

Na přísud sind die Aroma v Češem Reichu se žínca přeci ještě někdy s takovou vážnostju, jako by bylo notné. Žínca uchádají z toho, až mězi živičná štěsto či a čižašťa a živičná štěsto pěš a stržašťa jsou nacionázu celisty jedna 500 000 Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.

Živiš na šestu ves mačižašća je přesledovanje Zinti a Romu došpilo novu schejžink. Zapši mi še cigan nie je věci veznamenilo vašňu živenja, ale jadnu rasu. Ukaz nejúšego zastojnstva ve vejovaniu přešivu cigánskej ploze je nuskal šikných Romu a Zinti sedaš policajski registrirovaš. Zachopili sú sa predne deportácie Rómov a Zinti do koncentrácijských legov. Leto pezdže sú sledovali masové deportácie pe celom teréne Rajcha. Samo v koncentrácijských legvách je stigmatizácia kšacova dalej. SS je želiva popažených přes veznamienenie s čiroškami ve šakorakých barvách do šakých kategóriou. Z väčšego sú Rómov a Zinti veznamienili s carným kušikom za tak pomienionych asociálnych popajžonych. V niekotarých legvách je bola svejská kategória cigan s brúnym kušikom.

až do septembra 1946 je centrála Reicha za vejovanie přešivo cigaňskému nerodoju registrovalo 1000 Sinti a Romů. Supestajili jich deportirovaš z Reicha ven do Ligu za nuskaných živašerio v obsažony Pelsky. 16. decembra 1902 a stržašťa jo Himmler rozsužil v Auschwitz ukazu šikných ještí v Reichu zavestaných Sinti a Romů deportirovaš do koncentracijských Ligu a getu. Cigánske Ligu v koncentracijském Ligu Auschwitz-Birkenau su natvarili 1902 a stržašťa. 2. augusta 1904 a stržašťa sú tam usmierčili sledných přeživiecich v púnových komerách a Ligu zaurili.

2 august jo se dlatego 2015 připeznal přes Evropský parlament jako Evropský holokaust opomínský žín za Sinti a Romů. Mezinárodní opomínský žín v opomnišťu Auschwitz-Birkenau každý léto organizuje Centrálna rada se zvězkom Roma v Pelské v kooperaci se Státním muzeum Auschwitz-Birkenau.

Anka Rielcina jeho spívava, vena jo všegu duce była. Ale nic jano ze všegom, teke dvojke jezde s autom svúšajú za mogich dovolariu, teke letosa do prozninského casa. Máme v našej muzice tužinia žinca za to se gožice song. Znáte jo spiu Mam dvojku ruku přes český road movie Jízda z leta 1964 a 1960. V Česky má film žinca kultový status. Frontman band Bute, Radek Pasterňák, grajo ve jadnej z gvónych rolu sám ve filmie sobu.

Na přísud sind die Aroma v Češem Reichu se žínca přeci ještě někdy s takovou vážností, jako by bylo notné. Žínca uchádají z toho, až mězi živěšná štěsto či a čižašťa a živěšná štěsto pěš a stržašťa jsou nacionalsocialisty jedna 500 000 Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.

1906 a 30 sú ve strobotníckém Amše Rajcha v Barlíniu zachopili projekt přeslíženia rasov ve Zinti a Roma v Nímskej, Austrijskej a v obcerku Žinsašnej Českej republiky. Přitom sumia s druhým užovali rodopisy jednotlivých familiou Roma a Zinti. A te sú se šegnuli pcase přes viece ako 100 let sledek. Sú ľudí mierili, fotografirovali, registrirovali kšejnú kúbku, barvu vosov a vecov. Živičnáš 106 a čižašťa jo uši toho sledoval ukaz ve vejovaniu přešivo cigaňskej ploze. Ten jo dal zaklad za nuskanie Zinti a Romu vestaž trajne zasedlone na viestem miestne. Prakticky jo to pak veznamienilo zamestnenie v Ligvach.

až do septembra 1996 je centrála Reicha za vejovanie přeživot cigánskému nerodoju registrovalo 1000 Sinti a Romů. Supestajili jich deportirovaš z Reicha ven do Ligu za nuskaných živašerio v obsažony Pelsky. 16. decembra 1902 a stržašťa jo Himmler rozsužil v Auschwitz ukazu šikných ešti v Reichu zavestaných Sinti a Romů deportirovaš do koncentracijských Ligu a getu. Cigánske Ligu v koncentracijském Ligu Auschwitz-Birkenau su natvarili 1902 a stržašťa. 2. augusta 1904 a stržašťa sú tam usmierčili sledných přeživiecich v plynových komerách a Ligu zaurili.

2 augustio sed latogo 2015 připeznal přes Europski parlament ako Europski holokaust opomínský žín za Sinti a Romů. Mezinárodní opomínský žín v opomnišťu Auschwitz-Birkenau každý léto organizuje centrálna rada se zvězkom Roma v Pelské v kooperaci se Státním muzeum Auschwitz-Birkenau.

Anka Rielcina joho spívava, vena jo vešegu duce była. Ale nic jano zešegom, teke dvujke jezde z autom svúšajú za mogich dovolarju, teke letosa do prozninskego casa. Máme v našej muzice tužinja žinca za to se gožice song. Znáte jo spiu Mam dvojku ruku přes český road movie Jízda z leta 1964 a 1960. V Česky má film žinca kultový status. Frontman band Bute, Radek Pasterňák, grajo ve jadnej z gvónych rolu sám ve filmie sobu.